zechtiej, taký vťuč či nurt. Zvykla sobota, třetia noc, on tur jak po šnurku. Pasažeria tma žeteň multum, tajnce, chulánky, palenie lulkov. Bál domůvky, klubky, co tam ještě, třeba ti spět

zechtiej taký vťučší nut. Zvykla sobota, třetia noc, on tur jak po šnurku. Pasažeriat ma žiteň multum, tajnce, chulánky, palenie lulkov. Bál domůvky, klub, ti co tam ještě, třeba ti spět